0: prášek srdce rozmělní.
1: Aj Pavel Bobek, podobne ako pred ním spievajúca Nancy Sinatrová, si teraz prizve k ďalším piesňam speváckych partnerov, respektíve partnerky, pretože to budú dámy. Spoločne s Máriou Rotrovou zaspieva pieseň S tým bláznem si nic nezačínej, s Katkou Garciou pieseň Mé září, teda Môj september, a s Lídou Nopovou v nahrávke zo živého koncertu pieseň Víš, kdo ti smí z tvých vlásků copy splést.
2: Když odcházím, předem vím,